0: Wohne in Lebrans, das Fahrer bei der Jakubasch, ist die Wota Wopkanji, die Tschecht Bohu, Wota Pschetze, das ist Pschitomnosch Christusa. Wota ne Blieder, aus der Tradition, so da ist deine Wille nicht, oder wie macht er ja. Aber dort ist eine Reliquie, so da Wota Zapovaji. Nyt kun kratsi vuonna celebrant mikrofoni asahan i božun
1: čuun. Vimene vodca syna a ducha svijateho.
2: Amen.
1: Miloš našo knjeza Jezusa Kristusa, ljuboš boja vodca a zroma naš ducha svijateho, bud s vami šitkimi.
2: A svojim duchom.
1: Ljubi bratia a sotre, ljubi putnice, vitam vas šitkih ze všech serbskih vosadov, tu dorožanta, tež zromadne Božičansku mať Božu prosime o je zastupnictvo. V našich osobinských náležnosťach, ale tež v mnohých náležnosťach našho ľudu a našich osadov. Vítam všetkých, ktorí sú tež daleka k nám dorožanta přijeli, co bychu s nami zromadne Boha kvalili. Božu šu, žen sa v obrubia rádvosti vosadni. Kod celebranča, žen sa su, fara Michal Nauka, kýž nám Bože svoj vozivia, dekán Vito Ščapan, fara Štěpán Delan, fara Mirčin Delenk, fara Gabriš Nauka a kapvan Pietr Mroz, a při rozvozu jako co-moderátor je fara Gerard Vorna. Vítám tis vás, kocíš přes rozvoz, že s nami zjázaný, co bych če pobožné doma, dokéžče kory, a již nemůže če se sobou napůjč podač, tuto božu šu s nami svědčili. Na zpočátku se zvopojme a prošme Boha o smilnost a vodače. Uznávam Bohu všeomocnému
2: a všetkým,
1: co som veľa zrešil, myslo, rečo, jednajo a dobre zanekujo. Moja vina, moja vina, moja vulka vina. To dla prošu, no stajnú knižnú Mariu, všetkých anželov a sviatých, a všetkých, modliče sa za mne, ke knězi našemu Bohu. Smíl se nad nami, všeomocný Božo, a spuštíš nám rychy, do věč nás, do věčného živenia.

0: Dice lo Spirita, aspirces a Christus.
1: Słyšimy čítanie z lista Sviatého Apoštola Pavla Efezanám. Bratia a sotry, viete také živenie, že by ste hodni toho povolania byli, s ktorým ste povolaní. Veľšej ponižnosti, pokornosti a štrpivosti. Znošujte so miesobu v ľubošti. Pracujte so jednož ducha vopkovač v zjasku pokoja. Jedne je čivo a jeden duch, kaj ste tiež povolaní v jednej nádži svojho povolania. Jeden kniez, jedna viera, jedna čenca, jeden bo a vodčich, kýž je nade všimi a přes všich a ve všich. Slyšeli sme slovo Bože.
2: Bohu ďakujem.

Ve v onem času řečeše Jezus svojim učobnikam, když přijde pokojitel, kotrož já vám od Otca postřelu, duch pravdy, kotrož od Otca ukáža, bude tun vo mni svědčiť. Tež vy budete svědčenie dávať, dokéž će od spočatka zemnu, to jsem k vám řečal, zobyšte se nepohoršovali.

0: Радостне пасество нашого князя, збожника Ісуса Христуса.
1: Слава тобі, Христе!
2: В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Любі путниці, любі братці і сестри, ми тут при нашій Рожечанській Матері Божій, святій Марії, к ній наліпе згромаджені, віджо, що вона нас іжо все свет стотки заступує перед Божим троном. Молитва по твій закич чекаме, свята Бога Рожечека, є пошим здачу та найстарша молитва, з котрих ju vyriví o zástupnictvo Boža. Ale što je ona? To smíme se jej tak dověřit, na jeho zástupnictvo spuštět. Maria je bez rýcha podjata. Tyž my jsme na serbský rých vysvětek čince odbyli. Jezus je nás znova narodil jako děti Bože, dokéž pola Boha, že nie ničo nemožné. A když je o umožení člověka, je Maria jako druhá ľudu Izraela nám s příkladom a tyž naša posrednica. Što ju uznamenia? Jako druhá izraelského ľudu vie vo slubeniu, kotrež by Boh ľuďom dal, jako bych u nás v počátku zrešili. Toho slubeného umožníka. A ona vyrivé. Opravdu vyrivé jeho očakovaše. Tu, kotrež má nás, má člověka, od věčně smrče umožiť. A nás s Bohem zase zjednať. Tu, když vě Janželi nedám odmluvíč, když všinže, lejsem služenica kněza. Takže vo umožení je kotož Boh skutkuje. Vizo, co za ňu tyž nebe tak jedno je. Nemůžeš je to docela zrozumiť, kak se to stane, když muža nepoznávam. Ale věřivá duša vie vo Bohu. A tohle nie je to kak vážne, ale to zo. Zostane so, što již Boh prají. Tak, kde je šitko do byča zvoval. Prají a bum. Jak to šlo zmístruje? Když hledáme do je zemského byča, potom je již věta jedna, kotež jí pomá z její chvalbu. Zbožná se, dokud se vyrývá. Přeco zase sobuje v jatu ten moment, pak vyrýš a bude či lípe, abo nic, a půjdeš do zaube. Tak nebe ona ročí ani cúza, když je porodila našeho zbožníka. A zhodobě se čekat, bydre úžadan je, ale tyž to přenese v dověře na Boha, kotrež kde chce naše umožení. A v tuté dověře ona nebe sama. Josef je slubený, kterému už je Janžel pomohol zdobě svůj nanoský nádok všiuzov, by to z něj. A tyž my nejsme sami. Tam, kde se Bohu stajeme ve zromadnosti. Dere je člověky, když ví, že neje sam. Je živěné nebe rune mětlízanie. Kaž naše tyž nie rune mětlízanie. Ale dověra do Božej vole, co chce Boh člověka umožit, Mariu rune tak, kaž nás, stajně zase skmaný Boží voli odpovědovat. Ona je její mačerské povolání svíře všiuzava a kaž je slubivá, stajně se mi po tvojím slově, je tyž zdokonia. To nevětší úřadané, vidět, jak jsou její syna zasudili a na odpravništvo vedli, je ve svěrnej podatosti všiuzala. K che convergenza, pa ta nezrozumite, nemůžu přijít za Bůh s námi činí jeho bobskoža za to, co je zvého člověk zdokonil. Na kříži on půjču, by je syn, kotrž ju na Božu volu dopomí, dopuštěl, obnovil šítko. Když to je víra, kotrž pomá, kotrž vše vidí, když vše ščmůvědne. A pod křížem, šu nebe tam zalvilo, vidět svojho syna také surově zčerpět a umřít. Šu nebe tam na najpožišo Boha odbyl, snáno jemu ty zaklivo. Ona nic. Slova je syna, lej tvoj syn, a Jany, kotrož ľubovaše, lej tvoja mač, votoriše Marii, mačarské povolanie za všetkých, kosicu Kristusovi, po takým tej za nás. Smotve staneniu je syna, by ona při do nebezpieču přes doživiva, zobo nedáva nekaké mázne slúbenia, kažto doživiame. Abo zobo tež nepostaja, kažto tež ve cokvi stáva, ale zobo svoje slúbenia spelnia. Na to smieme tež my tváriť. Ona je po Kristusovom do nebezpieču s učomikami ve večerni sa modlo na Ducha Sviatého dočakala. Tá, ktoráša nevesta Ducha Sviatého, tež s nami dženca sa tu modli. Zjednočený s nami ve modlitve k valbe Boha. Tu dorožanta je všišva názdla, taká malá apostola 22 cm jenož, ale chce prajíč s tým, nic ja, ale Bo, to veľké věce skutkuje. Nic ja, ale Bo je veľký jeho sekválič. A tak je ponižná miva nám Jezusa, kotrač nám Jezusa niesl a s dobom o ľuboš prosil. Tu, ľubí bratce a sotry, nech nám živú víru, kutu nádžu a nutonu ľuboš uproša, zo nerústavame a zo nezadvielujeme, ale dojdeme do krásnosti večného živinia, do nebeské krásnosti. Tu iš nás ujednaj se svojim synom, tu nás poručej svojemu syni, tu všetcaj nás svojemu syni. Tu iš smieme vdienca unie tak prosiť, pomaj nám máči ľubošie, zobe Duch Sviaty ve nami skutkoval a je syn ve nami rost. Ve dovire, zobo vúmoža a zdokonia svoje slúbenia, tež na nami. Amen.
3: Na kredo spívame kirluš 170. 170. Ak přinosí dáry, potom po zpíve kora, kirluš 400, 380. 400, 380.

0: Modlíme sa Bohu a mocnému Vodci, kýže sviatku ničku Kristusových apoštolov s Duchom Sviatým naplňujú.
1: Naplň všetkých křesťanov s Duchom Sviatým, so bychu tvoju moc a krásnosť vukvalovali.
0: Prosíme, že uslyš nás.
1: Daruj všetkým kniežacím duch múdrosti a pokoja, so bychu se svojimi rozsudami k přezjednosti a dobrej zhromadnosti ľudu přinošovali.
0: Prosíme, že uslyš nás.
1: Prosíme Tě za všetkých, ktorí zjedia so za pokojom, súbie snádžie, abo za zmyslom v svojom živenu pýtaja. Nech je za nich Kristus žovo živenia a moci, a nech názornia moc víry přes svoj sobu človeku.
0: Prosíme Tě uslyš nás.
1: Prosíme za náš serbský ľud. Nech Duch Sviaty nám víru přisporia, so bychme so mě sobu posunieli a se křesťanskú zhromadnosť vopkovali.
0: Prosíme Tě uslyš nás.
1: Nech kněží v našich svojbách duch ľubošče, míra a přezjednošče. Daj, zo se nábožnosť a národnosť jako drodniku vovážime a zakováme.
0: Prosíme Tě uslyš nás.
1: Zvovaj si tež z našich osadov modlých ľudí do svojeje nedelenie myšnické a riadnické služby.
0: Prosíme Tě uslyš nás.
1: Buď našim zemrtým milostivý súdnik a daj jim Bože na svedeniu večné radosti.
0: Prosíme Tě uslyš nás. Bože, Ty si svoje jutrné dobyče ze sviatku ničku zdokonial. Tato buď či džak a svava viki na viki.

0: na sviatosti máme 172 a jenio Bože 173. Sviaty 172.
1: Modlíme sa. Bože náš vůdce, přijmi naše dáry, ve kterých se v opor Tvojho Syna zpřítomňa. Zrany o útrobě církvi jako skutk Ducha Svatého vyšva. Nech

Vopravdě sjáte si, kněže, a spromče kvališa tvoja stvoba. Přetož pře svojho syna našeho kněza Jezusa Kristusa s mocným skutkovaním Ducha Svatého oživěš a svědčíš tešon svět a romaží si nepřestajně svůj lud, co by se tvojmu měnu čisté vopo voprůval od svonca skáženia hač do jeho kovania. Tu napříkladáme před tvoje obličo, svědčo zjednočený z civil církvu, vročný svědčen sjátku, na kterém je duch sjáty ve vonivých jazykách na učomníkov zešu. Tuž če kněže prosíme. Posvědč tu ty naše dáraj přes svojho ducha, co byste bylo čivo a krej tvojho syna, našeho kněza Jezusa Kristusa,

0: Spominaj tu kněze na tvojho syna, vozím jami jeho božlivé čerpinie, jeho chodosne zruha stanine a do nebe spieče, a čakame do niž nepšinče. Džakuni, vopujeme, či tu tun žive a sjate vopo. Prosime, če zladu na dar svojeje církve, všimi voprované jenio, přes kotre se, če ty byš ujednane, živ nás čirom a kriju svojho syna, to bychme s duchom sjatem napilneni, byli jedne čivo a jeden duch ve Kristusu.
1: Vůnej z nás ščiní tebi věčné dan, to jsme slubené dědinstvo docpěli s tvojimi vůzvolenými. Ze zbožné knižnou Boha rodičeku Mariu, z jej navoženou svatým Josefom, svojimi svatými apoštolami a zbožnými mátrojemi, se svatým Benom, patronom našeho biskupstva a s dalšími svatými, na které zásobu prosím všetobu, co všetce nádžijáme.
2: Toto dôporné dá našeho ujednania, prosíme Če knieže, nech to je pokojej a spomoženiu všeho sveta.
3: Skúču svoju cirkev na jej putnikovaniu na zemi, ve vere a ľubosti. Skúču svojho služenika, našeho bamža Lea, našeho biskopa Heinricha a Wolfganga a zromanož biskupov se všemi duchovnými a svojim vumoženým ľudom.
4: Vůzvěš mi ve vodce modlitve tuty je svoje vásady, kotry se tu zromadžil. Zjednož ze sobou všitky svoje po zimi rozbrojené děti.
5: Vzpomni tež na našich otemřetých bratrů a sotry a na všitkých kotřiž su těmi se spodobajo, z tuty je časnost, če otešli. Přijmi jich do svojho kralestva, tam budeme s nimi tež my toho sa nádžijame, zobrme s nimi tvoju krásnosť užívali.
0: Otoče, prosíme přes Kristusa našeho knieza, přes kotrož ty cvety všetké dobra dávaš.

0: Náš kněz Jezus Kristus je nám svojeho ducha poslal, co by círky ze všech národů a ľudov do jednoty ľubosti zvolal. Tuž prosíme, kněz Jezu Kriste, nehledá na naše rychy, ale na víru svojej církve, tej pod svojej voli pokoj a jednotu, ký se žive a králuješ veky na veky.
1: Amen.
0: Pokoj kněza, buď s vami všetkými.
1: A svoje ľudom.
0: Svoče so znamňom pokoja. A svoje ľudom.

0: 4 a 20.
1: Když to k pozadkám putníkovaná do Rožanta, snáď starší se ještě dopomněl, chač do 1970 někak měchme 4 tradicionální putníkovania, a to stane tež v otečeniu. Junu jutre v útoru a sviatky v útoru, a k tomu 2. júlia na Marie Vopetania a 8. septembra na Marie Národa. Hakle 1970, no, ještě potom mává zmina.

0: Richard. Farao Bonas je sujlu přízemí. Já jsem zase poladžil, že jsou 70. To byš první kroč světky pondělu, ale ještě ve církvi. A to 20 let dovo. Hakli od 12. novembra 1980, jako byš taková proslova, manifestace tu ve času převrota. Jsme se zvučili na vonka. Od 90 po takým na vůdce, první kroč českým biskupom Josefom Kouklom z Litoměřic. Tedy neby to ještě tak zahoštěno se štomami v pozadku od obrazu sposova Jedvíč Světnica zádeb. Po takým hýžo přes 5, 6, 30 let nětko svědčíme to po tuto mášňu vonka. A ta atmosféra je tu stejně jara příjemná. Trošku doby se kůže pracovat, svoj pobožnost obchovat, to je druhé po takým při rozvozu snad jedno ryšo, byli so ničo druhé neměli ve bydlenu, ale tu, štož může, stavěště skutkování Ducha Svátoho pod škytom ve štíde Máče Bože Rožičanské tu na vůdce v osmě začala. Nitko so procesione nastajeja, Votovský je hýžo popuču, potom druhý z Dobáčovský, a nitko další z Čehuja. Kloštor, potom Kulov, Budešin, Kroštice, Nebečice, Ralvice a naposledku Voklice. Kaj znáte, Radvosti mají mač Božu v srbské, katolické, neveštinské dráště. Svoju to runiatež osobiste vás všetky ještě při rozhlasu, osobě, kociž bychu rádi podlabili, a to ze stovotných nebo starobných příčin nemůže já. My jsme se s vámi zvázali, čuli a ostaňme to tež, co ký treba váš páčo, podobně kajž vás vopo Boží čestí. Zaprač Bůh, chválený Jezus Krist.
1: Słyszeli jste putnisku Božu mšu z Rožanta na dženstnýšej sjatko nepunžili. Komentoval je ju farar Gerard Warner, utrobny Jack.

Mesac meja, abo rožonik, so hižo pomalu ke konci kila a skoro šuče so hižo meju mietali ze serbskim spievom, reju a hučbu. A ze serbskej hučbu ponže netko dalje, ač to jednače chceme vás zaveselič z popularnej hučbu, kotruž je serbski rozvoz loni naraval. To sú kumple, tak spieva Jozef Donát, kýž je nedom sam text k melodii napísal. Kompozícia je z pera Henrika Steigerwalda a jeho přečela Friedricha Steinkeho, kýž pokáža z Budišina. Potom sleduje spiev Nocne psyky, interpretka titula a autorka texta je Uta Mirčinková, znáta miest rujím z dua Berlínska droha.

Dalša interpretka nie je žana mačanoryčna serbuka, ale je hižo tojšto spievo za serbský rozvoz narawawa. Anna Bikingec za počatk jej hudžbných produkcií bije 1905-1990 s romadne znanom Andreasom Bikingom. Čenca 1930-letná dživa jako komponistka a spievaka a bydlí v Oranienburgu. Tam a sem komponuje ona tež za serbský rozvoz. Jej nové spiev reka Tam horeka. Text je zbasnivá Lubina Hajduk-Velkovičová. Ale najprede je na rieče Mariu Hess ze spievom Hoberske svoa. Narávali sme tun v Berlíne pola Paula Wiebeho a text je napísala Uta Mirčinková.

Po putnických kemšach dojednačich sme vám hižo tožto spivu zahrali, kiž je serbský rozvoz loni nové produkoval. Jo je další tajky Lex Hendrickson, buddhijský hučnik, pravý reka von Alexander Schmidt v pravým živeniu a von spiva Džerš tun vo komik.

0: Nitko wie mei, wonka schietko zasov zinčo, frinčo, lieta, insekte, wulke, małe, pisane, akawate. A so bychu one tej špicu a sko mieli, snač mysliče na to nic kužde kučik traue stajne krutko vocec. Seman Heduška nitko raz nekotre serbske spiewe predstaji, v kotrch dže vo tenke brúčky a mušky.
1: Crescendo. Hudžba krutko a svodko.
2: Mieske bruki vonka švorča a letaja, a so tež do nekotrého škúli spieva zádo budú. A tam dále zinča, kajš napríklad vy sčejovací hučný vúrevance z leta 1965. Skomponovaný od Bernarda Krauca.

0: Miatelčki pak nie może jenž vonka letač, ale tež ve brjuše voskotač. Tak znamenča so praji, gdyž če ľubos čínske začuča přepravia. Kajž ve spievie Katarine Šinkorajtec.
1: Brjuše miatelčki a brudne mysličky ja mám.
0: Ale tež serbská korova hučba so tutomu stvorenčku venuje. Prinja serbská kultúrna brigáda spieva ve ľudovým spieve s titulom Mietel vo Hulcu, kýž nima tak pravie zbožové ľubosti. A tu je letanie Mietele hižo ve klavírnym převodže svižeč.

0: Crescendo. Hudžba krótko a svotko.
1: Serbske spěvy vo mětelach, muškach, bručkach a tak dále. Szymon Heduška je do našeho hudžbného archíva podadała. Tutun spěvo je von naspomnil a skrótka zahrał. Nětko slyšíme juniště kompletné mětel od prvnije serbskeje kulturnije brigade.

Marlene Matikec je zaspěvala. Přichodne spěju Jörka Weiselberga, Rika Jens Neje Můj Džen. A to je si značtež žona ze Zorelca prajva. Kajž policia Jensa zdjeli je vona vele penes přisadživa, dokež chceše v internete s kryptopenesami dobytk činič. Přitom pak su žonu truneli a fengi su fuk, 5 až 40 000 euro tuž kečbujče, dže vaše penese přepokazače.

0: Firmowanie konformacja, modžinska svedžba, to sú za modžinu vážne kroky do dorosčeného živenia. Kak so firmujomni a konfirmantka na to přijotuja, ľudia mačiju a predstavíme s druhým cínače letnú Martu Malinkec z Rakec, aby na kemšach pri neho Božeho odkazania podľa.
1: Voko votaniša v Rakečanskej cirkvi bychu so moži konfirmanča v kru najbližších přihoznych do koha zestupali. Je to vážne voko mik, Marta Malinkec je jedna z nich.
2: Bola Božo vodka zadia, ja pod vúblatko a to víno dostanu a to je tiež také kus, so im pod prave do tej vosade přihozate.
1: Bože vodka zanie je nimok čence jeden z dviejú sakramentu evangelskeje cirkvi. Na přijímanie so konfirmanža nimale dvi leče dôo přijotuja a zbieraja tež kouky za vopyt kemšu, pôjda Marta.
2: So od sedmoletníka do pačeské vúčbe mu ponte přeco kúždu hodinu psalm modlimo, to sme na spočátku nauknili a potom hustošetinu stavisnú a bo tak pomôžete to hesvo čítamo hesvodňak.
1: Ochanuské hesva vundu tež v serbskej reči. Dokež pak by Marta Jenička serbsko-rečná konfirmantka v Rakecach je nímsku vúčbu vopytala. Katolsce modostní v Budešine so runo časne na svoje firmovanie přijotuja. Vo firmovanských hodinách pojeda Kola Herold.
3: Ja musme si vobladali štú Jezus by. Na hajde ja sa pon sam za křesťanstvo rozhodím. Te druhé sušend na kirchové čiste činili a pon sme sen křížové pučmeli.
1: Tu so tež s praktickým dživom v vosadnym živeniu zeznajomňa. Za firmovanie vúzvoliš se, hina kač pola konfirmácie k motru abo k muta, kýž mi firmovane byč. Vún abo vona vostane či čas živenia po boku. Kak je svojo k muta vúpytov, pôjda Valentín Brezan.
4: To by kytro ťažko, dokes moje svojby nemôže ništu, dokes nie sú katolské, ale nikom mám nikoho. Moja mače zemnú pýtava ľudí, a som spokojom.
1: Ve okresu Budešin v obkečbu je stúpace trend za modžinskú svičbu. Lica je so 1901 modostných za event přizivivo, kýž organizuje Sakske tovarstvo za modžinské dživo a modžinskú svičbu. Za to zapáča 155 eur za vobrubienie sviatočnosti a vopismo. Přijotovanské jizby a přednošky páča extra. Tež budúci firmujomní podachu sa na jizbu, ktorú sú sami zapáčili, a to do kloštra v Austrijske. Evangelsce konfirmanča miechu připravienský čas, tak menovanú rüstzeit. Marta Malinkec.
2: Musíme boli v Kome, vôbierali sme boli tam. Potom tam tí všetci také tímore sobo jedu, kýž sú reformáciu mili. A potom máme mohli ešte junú veľiče, jenú konfinacht, večo vonka vojn, a tam sú v osobie veľa spýva.
1: Tole šo slúži modostným skrúčeniu základných hodnotov a zromadnosti. So namaká vun abo vona svoje miestno, v vosače, respektívne v túhošnosti.
0: Firmovanie, konfirmácia abo modžinská svedžba, ľudia mačijúva je s modými ľudžimi rečova, kýž sú tutun krok do dorosčeného živenia v rúne činili.

0: Žižek Rádiu. Ojo váš, Žižek se pastro. Zdravského programa.
1: Z čo už raz kulky kopali, ľubý Žižek? Tož, z čo zavešli už vyželi kulkové vacky. Doros, čo na gronia, až veni k nicomu nesu, kak pak ugleda živenje toh vacku. Ved toga svišiš on internetu v našom pestrovie za Žižek. Vesreži stoje vackova familija, a tam vesebne vackove gelcik Vili. Sluhaj še raz.
2: Mała kulkova vacka Vili. Na velikem kulkovišču vesrež kulkovih rostlinov z malimi bivimi kvišonkami bydli familija kulkovih vackov. Nan, maš a peš vackovih gelcikov. Žen a noc zdaješi pepelu grebocoti, aby svojim žišam futa namakali. Tož po nekotarých tyženjach kulkove rostline lepto ešte vopje namaju, nage a goe ugledaju. Vackove žiši pak spešnučko dorostuju. Přižo ten žen, ako vackove gele Vili, to je vosebne lušne a skrbedne vackove gelcik, svojima zdaješima groni.
3: Som nent veliki a mycny, som ven do sveta, aby sebie namakal svojski ma v domcik.
2: Stajište jogo na rozšoknovanje pešknote a jomu žicite vele gluki. Vili se pe svoji stari rozsobani kulkovi rostlini doje sunjo, a hejži pomovem až k mjaze pela. Tam ugledajo mały gusiny kvetašk, kenž žote a cervine v svincu se sveši.
3: To by byl prima, domcek za mňo,
2: Vili se myslí.
3: Tam som bydliš.
2: Rovno co se spedobne v kvišonkovom kelušku usednuš, tož sveše bincanje.
4: Hej, ty, co ty cyniš v mojom bydlenju? Tož ta kvišonka je obsažena, ho bydlim ja.
2: Vackovi gelcik Vili pogledňo a ugledajo malú kundvorku. Ta je tak rozpošona, až se jej głowa zacervenijo.
3: O, vedaj, prosím, nej som tebie zelšim zaupytnú.
2: Vili groni a tužne z kvišonky velezo. Svinco úsoko na nebu stoj a Vili kradučko pomalem pavúce váze.
3: Lec trie mávy, pydlenko za sebie namakáš búžom?
2: Pšaša se v mysleniach snorjone. Tož z kvôku pedstacujo v cervine žišelinové kvietašk. O, kak svetky ven venja, Vili net do njogo zaliezo.
4: Halo, halo. Toga mi ubožio z mojega přespodňového spania.
2: Nichten vy kvišonce, nepřijazne brúce.
3: Ja to som, mávy Vili z familie Kulkoveje Vacky. Pytam bydlenje.
4: O, co je mi luto? Tož ten žišelinový domcik je bežko južo obsažený. Ho bydlim ja.
2: Groni ujšpona psovka. Čuch v Vili z žišelinovega kvetaška velezo. Ponecom svinco svojo dnevne drogovanje pe nebju zakencojo. Južo s čelo na zemju svoje sledne šopvečne. Vili joju ved dalokeje drogi nožki bele. Domcik za sebje nejo išči namakal.
3: Žo jan mežom žinca v noci vestaš?
2: Gvostne se pšaša.
4: Kaka by si šiho spedo, bavo?
2: Sviše naraz přijazne gvost. Ven poglednjo. Ze žotučkego mladca jomu přikivajo mała vackova gelica.
4: Čož zemnu v toštom kvišankovem domciku bydliš, hojo mestno za najo obeju.
3: Ale se vie, rednješe domcik nebe mögal se džicuš.
2: Wetegronio Willi. Ze slednuju mocu zalezo do mlacovego keluška, přignešio se k vackovi gelice a net usnio. Skoro mati Willi a jogo mała vackova ženska pěš małych vackovych žiži. Jadnomu golci koju gronite Willi. A zavisče přižo ten žen, ak bužo teke ven, kšiš sveju drogu iš.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Drenuje budu viče obradovaš, co to zakupovanje v Unije zaplašio? V Hošobu su obraduju dla toho, což nejodeje bežalo v casu pandemije a picnju mžošo nento drevo k palinju kupiš. To a vici zgenijošo nento v našich pojistčach při mikrofonie jo Štefani Krautzojc. Drenuje bužo gmenska rada viče obraduvaš dla plašonku urnuvych rů. Južaloni su obzamknuli, až nakjašobje teje se dejbež skromadne rů za urne. Tenjo želach anonymne. Teke to plaši nico za přisvežmych tych umalych. Dokratna suma vedio viče obzamknjona. Naražona je suma ved přisamem 700 euro vetom zakupovanišću, tež žednomi nevedio přispomnite namestnje. S tym reagirujo Grenojska gmenska rada na te zmienione nalogi pla zakupowaniu. Však žice se wiele obydlaju miastem ró, kterýž nie musíš wiegin intenzívne oblivaš. Miesto picnio jo zachopilo to předavanie driva k paliniu. To se stáva w žilasbúvom obceku, kwerbegebiet, pejnoci miesta. Prietny termín jo sledná srioda byla. Kúžde smie kúpiš či rumové metaje. Dogromady, co picnio předaš, běža se drumových metarí, pen jošo. Dalšne termíny za předavanie driva bužo miesto picnio znate ciniš na svojom internetu umboku. Hošobusu bužo se viče ubek za rozjaznenie a vydželanie komunálnych napšavov v casu korona pandemie zmakaš. Tam budu mňa s drugimi vecami tematizirovaš tencasne protokole Instituta Roberta Kocha a ich ustatkovanie na tencasne napšavu komunu. Južo před letom sú nikotáre vytpyslajnce mesta Hošobusa sebie pominali, až mygu veci zgeniš ku toštým politickým rozsúženiam, a to s pomocou konkrétnych pedlogov. Mesto jo se tomu oberalo. Externe juristické posužovanie jo pak dopokazalo, až vytpyslajnce smiju interne napisane korona protokole mesta Hošobusa cytaš. Bielej vyže rozsúžijú miestčanské vytpyslajnce sriodu, lic ich obradovania budú na digitálny pád usčelane do dobreje špy obydlajú přes YouTube kanál toho miesta. Takú opciu majú zajmce južo Hošobusu abo při krajnym semje podstupimne. To je opcia, sebie ve politické statkovanie svojich vytpyslajncov informirovaš. Nune pori taký smakaniu mögu se juža žinca ogledaš internete na homepagech komunu a okresu.

0: Ja som tento hovel Sarske muzeu v Mešče a přím jo stoj Kristina Klimová, ta kurátorka a vena co přepšosuš na jaden vesebný koncert, ktorý už bude nento stvrtk. Jaden debutalbum se představio ho a my stojme ho v rumnosti. Žoša šake cítaš vo minie Vítkojc, šake v obrazu sú knik všechno okolo našeje donosarské basnikárky. Dla co goto?
1: Jo, Mina Vítkojc je taká vážna osoba ve serskich stavisnach a také za serskú literatúru a vosebe za dolnú serskú literatúru. A my sa vegen veselíme, až je básne se žen a veci také zase vetnovodky užívajú, abo si menša sa s nimi se zabierajú. A ja sa vegen veselím, až také muzikárka Walburga Vaudžic jo ucetáva také tú riednosť od básne Mina Vítkojc a ona jo je novo interpretirovala. A to bude tak v obšimejšie toho koncerta a ja sa veľmi veselím, až ona to jo přimnova a také to žincajšného casa přesajžila ze jadného vúberného komponistku. A to je ta polská komponistka Izabela Kaudunska. A oni sú nieco celé nového tvorili. A to je to dobré, až ze našich stavíznov, ze našich literárnych stavíznov, také zase nieco nového nastane. Aktuálnego z 2006 a 2006, to groni jedna druga faceta, muziky bude sa nento ze s tými slovami od Vine Vítkojc predstaviť. A riedne až nejo jano jadna básin zakvat, ale až jen viesti cyklus, také budeme svišaš a ja z toho vujdu až také šikne přísluchárie, šikne gesti našeho muzea budu tu rednosť tých slovo, ale také tú barvu, tie muziky pšauje zapšimnúš a zviaseliš, až Mina Vítkojc nento jo dali živa v novém muzikovém tvoreniu.
0: Toga jo gonosárska muzikárka Walburga Vaudžic a komponistka Přížos Pelské to je tak vesibnosť, až veni se zabe rade nic z dolnosárskeho riecu.
1: To popšom bia groniva neho zošen tak nešetne, doklaž Mina Vítkojc ga jo teke gonosárske megva, ona jo převožova ze drugih slovenskih riecu popšom to vodpovidu jo teke te kvališe naše Mina Vítkojc ona jo ve nekotarech slovenských riecach sa pohybovala a dere také až naše mode muzikárky alebo komponisty sa také ve vecorech slovenských riecach sa pohybujú, to je také vúraz žincašného casa, dokoláž kúšte dolnosárb, kúšte nic, ale chtož dolnosárbštino obknieže také sa s drugými slovenskými riecami sa cesto zabiera.
0: Potáke môžeme sa jazliš na ten koncert. Zegar Šestčich sa to zachopio na dvore Sarského muzea a to na vesebnom dňu to môžeme ešte preražiť. Dokoláž Mina Vítkojc jo sa rovno na tom dňu narožila, ale pred 100 či a čižaša letami.
1: Jo, ja si myslím, až nejo špatne, až my cestči na našich ľuži spomňujeme, také až nejo kulovata lícba. A ten národnine od Mine Vítkojc by mogali všetci kúžde leto ze jedného vesebného akciu sa osvišiš, ale nie to sto, či a čižaste národnine.
0: Potakem Walburga Vaudžic a Izabela Kaudunska přižate, Walburga bude spívaš, Izabela na violinie graš.
1: Jo, a spomneš ma sa také, až jo ten komponist Maciej Rychwy, ktorýž ja také veľkým vecem vúznať v ľudovej muzice. On ja také dva kusa skomponoval. To groni na albumie, bude ešte veci svišaš, ale bude čo náske, co ten viaco přinesol.
0: Groni Kristina Klimová, kurátorka Sarského muzea, po takom nezabunče příš stvrtk, viacor Zika Šestčich zachopil se koncert a debutalbum se predstavil na dvore muzea.

0: Stupienie je za nas sakrament, něco světego. Verbum plus elementum fit sakramentum. To groni, trebame słowa, a to jo dupjom ši ve mienju vešca a syna a svetego ducha. A trebame elementum, a to jo veda. Z vedu a s tým słowom jo to zvierne dupjenje. A to płaši šo jadno, kto što getujo. Například, kaž je to dupjenje v núze, teke starejšej abo chorobna soča megu dupíš. Dověříme gele bogoju a přosíme v žoknovanie a beži duch. A s dupjením přivzejome gele do vesady.
1: V mestče je fara Kšenka letosa Mauku Martu dupiu.
2: Vítame mňa z nami, bytnerojc Martu Lieselotte. A je je starejšej a přísvajšpných a jeje kmeče. Vena bužo na tošte namši dupjona. Křesťanské cerkve dupi pveli kneza Jezusa Kristusa a vedoverje na jogo slubenje. Naš knez Jezus groni me jo dana šikne mec na nebju a na zemi. Togla žišo, ustčo šikne lude a dupčo jih v imenu toga vestča a syna a svetlega ducha. A usčo jih žažaš šikno, což vám som přikazal. Ale ja som s vami kušti žen až do konca toho sveta.
1: A dupjenje nejo jano za familiu veliki žen, abo stres a napinanje, teke za farario jo to přece nieco vjelgin vesebnego, kroni fararka Kühlerova.
0: Veselím se, dokoláž na Boga věrím a glucna som, kaž Boža familia rozčo. Převežujom lůže ráda při stáciach jich živděňov, kaž mode sú při gerebraniu, pesdže při věrovaniu a na kencu živěňa při zakopovaniu.
1: A se vie, kaž se fararku pšašaš, na moge dupinja se vna vjelgin rada dopomina.
0: 6-letne gels stoj před dupnicu. Su joga dupiš a nan še poco, njenta přižo to s šampu. Som na njoga gledava, dvomaka zatichava a gelsa dupiva. Při kafe píšu, som se nana přešala, co ja to bylo s tým šampu. A na ňo mě vetegronia, kúpili sme se knigve, kenčo rozkladujú všikno ve dupjenju. Stoje tam také přešania žichy. Mýja mě vase s šampu? Kšel som svojho syna dopomníš na to, což sme ve dupjenju citali.

0: Svetkunu nedźelu su šuži svěši li namšu a na všakých místach, kjeri brali mladostne do vysady. Jančojski a Picenski cerkvi, tej vysadže slušajte mjastem gromadu, su kjeri brali 12 mladých ľuži zejsu Hokoline a z Picnja. Dešnje su svitki teke byli kjeri brania, žuluje južo slidnu nedźelu. Tamkol su konfirmande dostali dvejoricne konfirmandske ukunde ve tvaraki Kyrodoveje. Zdešna jo to bylo píšo konfirmandu a dva zbjazyny. Žiluje jo bylo teke píšo konfirmandu. Jadna dešanáka jo se rozsužila za selský konfirmacijský špruch. Slednú noc su všetne byli přosone na ekumenisku noc vytvejonych cerkviu u Bramborskej. Teke nieco selského jo bylo pydla, a to v evangelsko-metodijskej cerkvi Hošebusu. Ojo ženskice ansambl Jarobinka predstajil svoj program Spíve z Brunicových regionu. Už je togo jo Rejovanský dom Lužica při tej gežbě přosil do kirche mittendrin se selskými a drugými rejami. Ešte žinca svieše turiju selskú evangelskú namšu s farajom na umenku Ingolf Kšenka. Zachopk bůže zegat viju. Pytom su šikne přosone na skromadne kafepíše. Selská přírada evangelskeje cerkvie má nú předsedalku. To je slipenská faraka Jadwiga Malinkua. Do svejok nújego amta verjovena zavěžona za čími tyženjami na selském evangelském a domunískem dňu ve Vejcach a v Jasku z Baliach. Tam bude 13. a 17. júni veliká zgromažina s dušným a kulturelným programom. Pe verašku nalicujo faraka Katarína Kühlerová.
1: Sobotu zachopijo znabežninu v Jajinskej cerkvi Zegadveju. Potom vježo verno sroka přes mjesto. 14. junija zachopijome ze serskeju namšu s Božim blidom v Janinskej cerkvi Zega Žasešich. Potom se veselíme na pyšný program a ženským svojo znábežninu a zbalonovou akciju Zega Styrich.
0: Ktož nemžo tam doješ, mežo 14. juni tu nedželskú namšu teke live slyšaš v našom selském programě.

0: Zadkula. Tajku Rianu Sjatki Ponželu. Zadkula je vezo tež dženca tu.
1: To se te tak super narumoval, Klaudioso.
0: Oj, čakuju. Dvaj hulko eventaj leta serbska modžina se sjatkami zvjazuje. Z jednem chceme so dženca dokladnišo zabirač. Wiesz, kotry eventaj ja minju mila?
1: Na haj, jeden je na kujże pat Sputnik Spring Break Festival. Tam šako tyś to serbo je.
0: Prawie. A drugi event putnikowanie do Rožanta.
1: Tam dreje je tež tož to serbo, jak pak by rekva, my vostanemo radšo při Spring Breaku, abo?
0: Haj, a ty budeš nám netko pojedać, kak by, šako se tam bylo, ja či off-air medla, za to tež pojedam, kak vyružen čebe.
1: Okej, okay, tak to čini moje. Naju kolega Felix by tež na Spring Breaku, a môj smo jednak už pat došť začišťu sobu pšine svoje. Prine mi je metanie vosreč festivalného stanovanišča, smoj dokumentovavoj, koparský turnier v Bisku převodžavoj, a tež za kulisami vulke je mainstage smoj pokuknevoj. To sme česa na kuži pat vieselič.
0: A ja zobe, tu tež tu pravý vibe nastav, sme se našeho Franca do studia přeprosovoj. Unie zamujte za so hodžacu hučbu dženca.
2: Dobre večer, modina, a vítajte na dženciši uslanie. Ja som dženca za hučbu zamujte a tu som sa za dženciši Zadkula Special vo pravú festivalnú hučbu postaral. Dženca večer slyšíte mňa s druhým Becky Hills z Disconnect.

0: No hej Mila, nek pojedaj raz, kak bi.
1: Fajn bo, za me by to prvný raz na takým festivalu a za tým tež prvný raz na Sputnik Spring Breaku. Po takým bych u to tužto nôh na zoneniu a začišču v tých minenoch dňach. Ladaja na hudbu by Holy Priest na kúže pat môj najľúbší act, ale když ladaš na cúve line-up, by tam vyzor tež tužto vodmene podľa na jednom vuku teke vycekajš Zido, SSIO, Chiago a Ikimel, po takým rapovanie, ale tež Holy Priest ha Angerfist, štoša hardstyle a potom napríklad Zartman v přivrúnovaniu k tomu jasne mirnejšie a to rečúkne jenž po mainstage.
0: Hej, to by po takým zakujžo nešto podľa, když to takhle slyšu a to nejlepší nejde 25,000 v opetuáriach, keďko sú lica očakovali, sú a tak jedno versia myslu.
1: Hej, absolútne, hač na tún dyščík sredu je tiež vedro jara, ktoré sú buráva. Kod stěženě nitka by pak samo trošku horco, to se opravdu gateboard dobělo, zase so nespalíš a za ty došť vody piješ, z takým vedrom pak se so, potom čím rejnšo svičí.
0: Hej, to je věřil, že na to raz je so festivalica vodměl. Serbia jsou na SSB kůže leto tež ve vysoké ličbě zastupěni. Pokupa Porsche při Bitterfeldě, to je location toho festivala, direktně při vůlkým gojčovským jezorju. Vo tu ste to nieže 2 hodiny s autom. Silica tež serbu uľadova.
1: Ohaj, na kúže pát, zličiť je nesemoa, šako bych ju rozbronený po veľkým areálu, ale skupinky z Votroa, z Delan a z Horian tam na kúže pát bych ju. A na jednom dňu sú sa na kúže pát nekak 100 serbu tež raz zetkali, vo tým potom požišo hýšte viac pôjdam.
0: Oh, to jara kultlinči, kajš náš príchodne spiel zamba, ole, ole, holásky vám zaspievajú.

0: Na Sputnik Spring Break je však tak kaj šudže na festivalách. Nimaš jenož jedné veľké jevišče, ale tež viacore malé abo podlanské.
1: Na dajkých podlanských je tež hižo před 10 pískal Daniel Matka jako Mad Step runie tam na Sputniku.
0: Lica běše na vônem veľkým jevišču Serb za kulisami podla. Aleksandr Král ze Smičkec je tu skere znate jako DJ Alex, ale vôn co tež dere za svicu uznaje.
1: Tak so je v knihu ali, so by zromadne z dalšimi činil tu cvicu na vônem jevišču, to reka vše efekty a písane v obsvetlenia.
0: Hanna je smela z ním raz tam hič, tež Aleksandr Dživa.
2: Musel postavame tak eto tu cvicu za vône jevišča a jeli to te komštore sami žadno technikova sobu nešili sa za cvicu, ben mu tak eto tu staramo to za cvica, kde je pravku pomiko tak eto cvičí.
1: A jeli maja vumilce sami technikaria za svicu, potom ste ja voni boboku a šo dokovoboku organizuje.
0: Aleksandr Král je hižo vele doživiu, drude tež žortne vece a drude reane kajš pojda.
2: Ja som smil, že sa tak samlo budeše, že no to nejo, co bolo rád, že samé ako Serbe, ja hovole vesela činu, a hovak, tým je tebe tu a uprajú po pokoču a sem v Auspíske, že s týto bojnú po pokoču a aj to by ja vás myšlím, že všetko dobo sampojník stúvač, aj nie takým klopou.
1: Čapak za nieho ryka zodbí veľa v noci dživač a tiež kunc týdňa, to a lato je nešište dys a dys činí, šako na nieho doma tiež svojba a dživčo čaka, kýž nima ničo z hudbu a partiemi činš, ale najskýry z mašinami za radostvo.
0: To je potom tajký partyvečo, najskýry vítana vodmina.

0: Zadkula.
1: Neuse Zeuse. Guždu ponžedu.
2: Nimale cíte sa cvirivých z katolských osadov jedženca na siatkovnej ponželi znova do rožanta putnikovalo. Radovský osadný farol Beno Jakubáš je ako vône celebrant Božumšu svedčiu, predoval je nevelčanský farol Michal Nauka vo Mačeri Božej, Sviatej Marii, kotraž so šakové roženče vo sebe češčuje. Votovali sú Božumšu kormea a dujorio radovské osady. Putnikovanie siatky ponželu do Rožanta je najväčšie serbské putnikovanie. Od leta 1960 svedča veriví kemše na putnické vúce. Při letanišču v Letonie je so piatk letuše zetkanie VW-u zahajivo. Leca je to miestom cíct raz, so přijedu tisace šoférov a šoférkov se svojimi ježdidvami do Hornie v Užice. Miest druhým je chutám viki natvarené a tež přes celé konce dženia tojšto v ubyčovaniu. Tvorstvo Zorabia Lipska má nové předsedstvo. Na zhromadžizne vúzvolichu Cyrila Marka za nového předsedu miesto předsedka je Leonie Venclec a vo finance stará sa v příchodze Katalína Vonorec. Dále bu předsedstvo rozšerené z příradu, zo so nároky lepie rozdeluja a koordinuja. Štvrtk přepošuje Tvorstvo Zorabia Lipsk na svoje miemetanie. Niedže 1500 modostných v Hornej Vúžice za nové vukubanské leto hišče vukubanské miestno pyta. Každeli agentúra za dživo v Budešine je tu chvíľu 1300 svobodných miestnou. Vúžadanie vostanie zo chce kujže ceči jedné z 10 najbole v obľubovaných povovaniu naúknič. Tohodla je napríklad za autových mechatronikáriov veľa viace požadaniu hač vukubanských možnosťov. Tojšťo svobodných miestnou je ve okresom aj Budešin a Zorec, miest druhým hišče za vukubovanie prekupcov v drobnom vykovaniu, předavariu v rieznictve a šelakých elektronikáriov.
0: Zadkula.
1: Neuse Zeuse. Guždu ponžedu.

0: Hej, tak spěšně jsou na minie tuta prýňa hodina.
1: Rečová jsme vo Sputnik Spring Break Festivalu.
0: Tam jsme s někotrými modostnými rečeli haj a šelake věce zonili. Što kježí se da?
1: Mě s druhým pak tež vo mě medanju na festivalu.
0: Dua hodina to reka vězo aktuálky. Tu již poladáme do Pěskec, tam jsou dženca koporský turnio v Otuali.
1: Zoniča pak tež viace vole tušie beach ture a mě s druhým svičachu mě medanje v Smyčkecach a Nosicach.
0: Učpa vězo týždne jsme popachovač. Franco, što má za nás?
2: Vězo a zdeš u druhé hodiny našeho džensišeho úsvania hudba polná energie převodžuje. Skupina Daisy Doxys zaspěla nám jich titul Přečeljo.

0: Včera nas jatkuny nedželi je so v nimskich bazicach 41. jatkuvy športovy svedžen vodmiu.
1: Tam sú za búlom honili v kopajnce 10 mústvo a v volejbulu 9 mústvo.
0: Mies volejbulistami nastupí druhý raz tým Serbská raketa hulcam je radšie šport vieselo a dobrá zromadnosť. Ale tuši finále runaše so loňčemu nastupí šte za so Serbská raketa přečivo píč tým Barut.
1: Leca pak přesadžichu so moži Serbia ve finálu zúverenie a hudobychu sebi v nemských bazicach tak prajne podestové miestno.
0: No, ja by prajeva, voni hižo za beach volleyballovú túru zatkule zvučuje.

0: Hej, jeli chcete se tuto koncežené raz kus vulečeč, potom máme za vás konferencu Augenblick od Vorklečanského dekanatného dušepastorstva v poskytku.
1: Konferenca Augenblick od meja sa tuto sobotu cítsteje meja v džerna čolín cítsečí, přizivíč pak dobiče sa online hač do jucíšeho, zastup pak je zadomo.
0: Konferencu ďaží tam znáte filozof, teologa a referent dr. Johannes Hartl, potom sú přikusky kajštež poskytky k modleniu.
1: Pravě po takým jeli chce čeraz nešto druhé, doživič, doječče se do Lubia. Odjezd za autami je sobotu v 17 hodin, mjez druhým z Kroščic, plánované. Vročo jezba bude nedže v 22 hodin cítsi.
0: Dalše informácie namakače pod konferenc Augenblick 1.

0: A jesrom, dođes hačić, tak spješne sme na koncu naša usovanja.
1: Tak je, dženca rečahme vo znatem festivalu bola serbske modžine, a to vo Sputnik Spring Break festivalu.
0: Dostachme šelke začišće, kak so poprom na taký event přijotuješ?
1: Što si kliječi subu berješ, a što je poprom najbolje fecich vitska.
0: Haj, a ve druhé hodine mejachme potom nekotre aktuálky za vás, napríklad je so pieskecach dženca zabulom honivo.
1: Hej, náš Franz Bepudla.
0: Tak je, ja by rek netko pak domoj.
1: Oh, hej, po takým dojem konstitutinu sem kytro mučná.
0: Hej, po takým prajme netko božeme a dobrú noc.
2: Zadkula. Zadkula. Sadeš vokam, ľubie.